0: Dobrodošli na koncert na trgu Jevahu. Subota 25.7. od 21 sat.
1: Marketing.